pátou a pak učesat psy. Já, papírovej pošťák, čekám na nebeskej telegram. Kdo je hodnej

z listů knih, od Čapka, Lustiga nebo od Remárka. Ze stránek vidím ty duše zoufalých, těla, co odváží dvoukolák či kárka. Venku se rychle šeří, je vidět netopíry, každý z nás něco věří, na lásku, na vesmíry. Na příslib nekonečna, lepší pak, když ne nyní, a kdo z vás nikde nikdy ničím se neproviní.

místa je dost, jen v mém domě bydlí můj Bůh a ten ví, že přes práh mi neprojdou nenávist a zlost. V oknech mám slunko, slunko a ne mříže. Venku se rychle šeří, je vidět netopíry, každý z nás něco věří, na lásku, na vesmíry. Na příslib nekonečna, lepší pak, když ne nyní, a kdo z nás nikde nikdy ničím se neproviní.

jak nad hrobem dívka bílá. Modlitbou pláč svůj provází a k poslednímu z

probouzí, tmasahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, jak není, proč není, kam není, s kým není, o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Kichot sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu.

rádiu pouští či koreu, opravdu veselu je asi jako v mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl mezi nás širočinou.

prokletá hodina, ta minuta, ta krátká chvíle, kdy věci nejsou černé, ale nejsou ani bílé, kdy není tma, ale ještě ani vidno není, bdění je bolest bez vlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tupě píchá, v třísle usnout a nevzbudit se, nemuset na nic myslet, opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy, na život už je pozdě a na smrt.

Slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Svíknout se s pyžama, to by šlo ještě lehce. 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce. Z plakátu na záchodě, prasátko vypasené, kine mi zatímco se kolem voda dolů žene. Všechno je vyřčeno a odnášeno do septiku, jenom mě tady zbývá prodýchat pár okamžiků.

0: Probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty. Ráno co ráno, stejné probuzení do nicoty. Ráno mě probouzí tma, sahám si na zápěstí.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

Zapomenou úředníci, osud lecos chystá. Kolem vás sviští dál.

zpět. Podívej se na zem, u nohou ti leží celý svět. Jste si tak podobný, je radost o tom zpívat, o tom vyprávět. Nejdřív budeš kulatá,

už plný sněhu, ať sítřní ptáci pomatení květnem rozdrásají hrdla.

Výměna duše nutná. Do kraje vytáhl prašivec šedivý, ocasem za sebou zametá stopy. Nikdo se prašivci nebrání, nediví, když na prach promění, čeho se chopí. Sedím na posteli v zamčeném pokoji, poslouchám dokola tokátu fugu. Svět venku nabil zbraň ostrý.

Divý ocasem za sebou zametá stopy. Nikdo se prašivci nebrání, nediví, když na prach promění, čeho se chopí. Sedím na posteli v zamčeném pokoji, poslouchám dokola tokátu fugu. Svět venku nabil zbraň.

ostrově Balar se zrodila před lety jedna malá holka, co chtěla poznat svět. Lidi, co jsou na něm, zvířata a květy, vytepat tu krásu do veršů mezi věty. Poblíž na pevnině, jen o pár let zpátky, na svět přišel jinoch, jak princ do pohádky. Srdce jasný plamen, co stíny zažene, ty dvě krásné duše,

Vějinoch, dohnaný svou sudbou, příběh trochu vázne, nebude to hudbou. Zkrátka po nehodě hledal smysl žití, vykřičené domy, opium.

0: jablka v zahradě, až blíž podzimu sládnou. I člověk uzrává, až na života sklonku.
1: Zavleš je po řadě,

starý časy, kdy korzet natrhla si i žena hrdé rasy, sotva sem na ní kejv, i urozené dámy na srdci měli šrámy, šeptali mi mon.

zpívali se mnou pletky, dali mi na žiletky a flašku šanoáru. Kdybych býval pro milenku kámo,

Teď bydlím na Pavlači a vzpomínky mi stačí, ač připadá mi k pláči, že čas je násobí. Bolí mě dvanácterník, mý zprávy pro večerník, ťukaný na mezerník, jsou hlasem

opatrně tiše se skryla v jeho stínu. Na důkaz, že nikomu nedává vinu, ukázal láhev deště. Mlčky ho pohladila rukou a jen strom zaslechl, jak zašeptal ještě.

Mlčky ho hladila a on přemýšlel, odkud ten pocit zná. Opatrně tiše

podzimu, jak ptáci na jich odletí, připomenout zimu, že už kaluže odkvétají a dech se na zápraží tají, ten na zoubek se podívá.

Když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchl chladnou vodou, z očí sny a z tváře závoj šedivý. Řekl mi pohled pouhý z okna ven, že nedělní je

kočárků a dětských mašlí. Pak jsem dlouho stál a díval se na věci, které svět občas krášlí. Snad vrátil se mi zrak,

Bo ten její chlopek dobrotisko byl, on tej svojí robce všecko porobil, če paní pomyl, bravkům dával žrat, děcka musel kolíbat. Robil všecko, choval děcko, taky to byl dobrotisko, ale robka tého chlopka rada ním jala. Štvero nových šatů, štvero střevíce, do kostela nešla enem k muzice, same šminkovaní, sama parada, chlopka

Tož dožralo to chlopka, že tak hlupý byl, do hospody zašel, vyplatu přepil, a jak domů přišel, řval jak hrom vybil, a tu svoju robku zbíl. A včil má robka, rada chlopka, dobré, co? Jak on píská, ona hopka, Hanisku sem, Hanisku tam, já tě ráda mám. Věřte mi, Lucerno, že to tak má být. Raz za čas třeba robce kožuch vyprašiť, a pak je hodná tak jako ovečka a má ráda chlopečka.

Jenže pro takový jako já tu není místo, protože tu chceme mít čisto a nestojíme o nikoho, kdo nám bude podkopávat náš systém jistot. Nemáme zájem o asociály,

budeme mít stejný síly zpět k vyššímu cíli. Zavedeme nový spotřebitelský soutěže, nasadíme si nový otěže, mákneme si u těžební věže, nahradíme stroje, budeme makat ve stoje i v leže. Udělíme si hafo řádů za úctu k úřadům,

to leká. Vím, že ze mě uděláš lepšího člověka, že mě zařadíš do programu, že mi nahradíš tátu, že mi nahradíš mámu. Vezmeš mě na party a tam karty na stůl vyložíš. Řekneš mi, že když chci do tvý party, musím se stát partyovým zbožím. Řekneš mi, že v zájmu recyklace musíme se vracet k hodnotám minulý generace. A nakonec v rámci team buildingu všichni společně hodíme ručníky do ry-

a pytle svůní kávovou, prej domů se mu nechce. Tak nedivte se prosím vás, když láska z toho byla.

pochyby, mám divný pochyby ohledně dneška. Já nevím, jak kdybych měl něco zmeškat.

měl něco zmeškat. Snad mám bejt v pokoji u okna s deštěm, v domě, co nestojí už nebo ještě, v místnosti beze stěn s deštivým oknem, kde kocour snad teď.

0: Čem, když bych se tam nakrásně ocit, co tam, co právě tam.
1: No nic, jen pocit.

Jenom to nepoplést, nestratit směr. Samota, samota, děravý.

jednou prý se rozplynem, přežijeme skupenství rostlinem. Podzim už hlásí tři čtvrtě na odsun. Uplývá stín za stínem, v hospodě debatuje nad vínem. Armáda spásy, co čeká na odsun. Jsi tajemná tůň s leknínem, jak řasy na potoce za mlýnem. Plynou tvý vlasy až někam k pravcům. Vítr se smál, prej, nepočítej s žádným ziskem, všechno listí s vodotiskem svál. Vítr se smál, stará křídla plná molů, co tě stejně táhnou dolů z bal. Jednou prý se rozplynem, přežijeme skupenství rostlinem. Podzim už hlásí tři čtvrtě na odsun. Podzim už hlásí

Poslouchám do něj výřmění, to spadl sníh a zpíváme Luzína. Nikdo z nás zbytečný není, říká Josef, když ruce spíná.

Siránem. Bylo mi tak krásně, byl jsem siránem a chtěl jsem skládat básně, však střevo básnické mě zradilo. Nechám toho, radši půjdu na pivo. Druhý den zkoušel jsem to znova, byl jsem otřesen, že nenašel jsem slova. Možná, že se mi trochu rozsvítí, vždyť nejlíp píšou, co jsou trochu opití. Tenhle ten alkohol metla lidstva na křtiny i

snad na zítří. Přejdou mlhy mraky, mysl se rozítří. Já začnu skládat taky, a kdybych snad zase nevěděl. Vrátím se ve spolek těch krásných těl. Tam, kde je alkohol, metla lidstva na křtě.

0: je krátce po 6. hodině.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
2: Když objeví se stín, blízkost je vzdálená, slza je bolestná.

i klid. Budu ti povídat, můžem si vysvětlit. Spasitel nepřijde, tak píše starý list. Hluboce zraněná láska je nenávist. Padá to ze zhora, z nebes jak z olova. Snad jenom pokorou něco se uchová. Proměna chrání nás před vlastním zoufalstvím. Snad ještě máme čas najít, co dělat s tím.

Když objeví se stín, blízkost je vzdálená, slza je bolestí, akord

cesta byla černá, jako křídla havraní. Pistole však toho času nebyly jen na hraní.

jak koruna severního peří. Městečko Krouna tu pod horama leží a v rámci zpívá Nevermore. Krouna, Krouna, Krouna, Krouna, půlnoční vítr tolik nezebe, když staví schody přímo do nebe, když mraky trhá jako dým. Zavrnem zpívám a nevím, jestli smím. Zavrnem zpívám Nevermore. Krouna, Krouna, Krouna, Krouna, Krouna. Zavrnem zpívám Nevermore.

Monteriu visí tabule. Když žiješ, nežij na nule. A tak zmizela z naší ulice, jako když vystřelíš z ručnice.

dalí hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Bolí mě křídla, něco se změnilo, svědí mě duše. Říva mi zřídla, víno se skalilo, čas kolem kluše. Ženu se zasnem do soukolí, ale když zhasnem, ta tma bolí.

Svítí mě křídla, něco se změnilo, svědí mě duše. Hřívami zřídla, víno se skalilo,

Ečka, má tričko do Včka a kupuje ho v Lku. Má celku ideální šířku i délku, jenže on je přesvědčen, že mu svět zatleská, když zubne do M a narve se i do SK. Ska, ska, ska, ska.

primář tiskne ruku a přeje hodně štěstí. Příště to vyjde, snad příště.

zemi a daroval jí život, tak proč mu teď bráníš? Proč mu teď bráníš? Možná, že jsme všichni němí, nebo jenom nebyl.

a je mi fajn, vždyť každý z nich tu znám. Mě táta křtít dal vodou z horských pramenů, tak mě to táhne zase domů k nám. Na horách večer se slunce v krvi utápí, i rána znám, jsou jak jabloň z jara bílý, už mě nic netrápí.

0: Svakneme se.
1: Lečím na ty dva admirály.
0: Kamen!
1: No ty se udělaj.
0: Svakneme se!
1: Co to říkal? Jsou tam.
2: Já tě, lásko, mám fakt ze srdce.

Čeho se bojíš, je někdy jen v hlavě. Nakresli vězení a na zeď napiš útěk je v plánu. Jenže běžíš přes mohyly v trávě. Nic v tobě nezmění ten strach z křížků na pianu. Čeho se bojíš?

čeho se bojíš, že svět je větší než dráha sáněk pana Lady? Chyba lávky, hledáš země bez nebezpečí. Když udýchaně strkáš svoji hlavu do ohlávky, čeho se bojíš? Čeho se bojíš?

každodenní, že smyčky silnic zrovna tebe neuškrtí. Máš v ruce plánky od bludiště, kde východ není. Čeho se bojíš?

0: Před malou chvíli bylo 8.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again.

Když mla k večeru se zvedá a slunce dlouhý stíny naposledy kreslí, kreslí mezi mech. A vůně hořícího jehličí, to jak na ohýnku čaj si vaříš, do písniček provoní ti dech. Opření o stromy a na kamenech sedíme a zpíváme a rose na kolejích

kterým všechny své návštěvy provádíš v mírných rozpacích. Já jsem tím městem, ve kterém dávno znáš každou cihlu i díru v plotě. Já jsem tím městem, v jehož ulicích a zahradách se kdysi jako šestiletá až do půlnoci hledal.

ve kterém si vyrůstala ty, tví rodiče i tvoje děti. Já jsem tím městem, jehož hradby nahradily nevyřčené věty. Já jsem tím městem, na které si trochu hrdá, trochu se za něj stydíš. Já jsem tím městem a Mourka si nakonec našla

jak je to těžké napsat píseň do deště, deště písní prostoduchých. Takový deštník do nepohody, žádné fráze uvařené z vody, ze slepé.

ta jejich hoře jsou jak radci uvěznění v noře frází předepsaných. Jako léky proti sobě v té naší rozdělené době hledáme písně ze slov neopsaných.

svět se špatně povotočil. Stáli jsme tam on a já, holky s námi a voda nocí zakalená. Zvuky noci bělost nahatý chtěl,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

černé záda, ale já vím, jak se tváří. Je měsíc září a pátek tvrdá zema. Kaštany i srdce zbavují se ostění. Je měsíc září a pátek tvrdá zema. Kaštany i srdce zbavují se ostění.

tak jsem běžel pod zdviženým prstem a televizní věže. Dýchal jako poraněný vlok. Drtil jsem kámen v sobě jako mukl, čekal, až vyprší mi trest. Ještě jsem chtěl říct, že když se začala třást, ten kámen ve mně pukl, ale musel jsem se splást. Ještě jsem chtěl říct, že když se začala třást, ten kámen ve mně pukl, ale musel jsem se splást. V tom pokoji všechny ženy na plakátech byly ke mně otočené zád, ale já vím, jak se tváří. Je měsíc září a pádek tvrdé zeme. Kaštany i srdce zbavují se ostění. Je měsíc září a pádek tvrdé zeme. Kaštany i srdce zbavují.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

0: roztájený a děda k tomu pískal píseň bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti, na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od peronu.

Už za 3/4 století lásko budem slavit 100. Otevřeme víno, sedneme si na pohovku, na staričkým gramofonu pustíme si Floydy, zavoláme kámoš

Už za 3/4 století nám bude lásko 100 let. Nejspíš budem utahaní jako pérka rulet. Na stařičkým gramofonu pustíme si Queeny.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, že mi to

svět byl krásnej, umytej. Jak pěkná holka, co má 20, a já sám celtou přikrytej. Chystal se dál, proč pak se vracet? Petr nás máchal celou noc. A co my jsme mu dali jméno? Uhasil oheň, zlej byl noc. Daleko

počasí, jak by nebyl máj. Trpěl jsem jednou ze svých nálad, pak píseň napsal na papír. Kritik by šílel, dejme tomu, nebyl chýr a netopír, jen smutek, že už

slunci nedosáhl. Na zádech má křídla, v hlavě přání pádu.

Malše, úpa, ohřebíje, kamenice, malé labe, střední labe, velké labe, ostravice, loučka, střela, je marínu, aj moravice, hornát, hnilec, berounka, mželatorice, váv, úf, žiletavka, jevišovka, stará řeka, nová řeka, lužnice a zlatá stoka. Já tu zemi znám, já rád tu zemi mám, já dál se toulávám, sám jsem a zase tam, já teď podám důkaz vám, já znám tu zemi znám. Boubín, Kvilda, Krušné hory, Jeseníky, Třemšín, Chřiby, Krkonoši.

Je to tak strašné, když umírají ti, co tak milujeme. Je to tak těžké, když nepřichází ti, co tak moc je chceme.

Mířit se s tím zapomeneme. Je to tak nečekané, když přijde velká voda a všechno ničí. Zráze na rybníku na mě řve hasič, chlape, je to v piči. Je to tak těžké přiznat si, že je to i naše chyba.

Je to tak překvapivé jednou si říct, no a je to tady. Za tímhle kopcem je ještě ten větší, ale já už nejsem mladý.

je to tak nenadále a nikdy není ta vhodná doba. Slyšet ta slova, můj milý, jsem v tom,

přízrak Sarah Kane, ale ta spící démoni najednou chtěli ven. Léta spící démoni masky odhodí 12 minut před pátou v šestém poschodí.

okna zvučí, a tak se zvučím a už tuším, zas budem nejlepší, pak cestou domů, tou temnou alejí, budeme

Román budu psát, k tomu stránek mi tisíc nestačí. Slova správný najdu snad, jak nás tenkrát začalo hnát. Všechno, co jen srdce.

přízemí naproti výtahům. Vezmi si pletení a něco, co ti bude slušet. Dostaneš vysačku číslo.

dokumenty o Římu, v bytě plnám kaktusů, u závěsu z ubrusu, v pronajatém azylu, zima tlačí na pilu, vedle zbytku sušenek.

0: neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Někdy stačí náhoda, pak přichází pohoda. Svět se náhle usměje, všechno sluncem zaleje. A tak

je fajn, že se země otáčí a tvoje oči nepláčí, jo, je fajn.

barvu nebe. Nebe vymitého po bouři. Nebe, po němž ptáci zatouží, jen tak

do očí dveřních skel se dívá. Na masky, co klíčovou dírkou teď vyfouknou mi duši,

Slovavým ptákům, ať silný křídla je zpátky donesou. Tratím pevný mosty a volný tratě vlaků, pošťákům psaní s dobrou adresou. Ať každý další den je lepší vždycky aspoň o poznání a zdání neklamou.

jako kůl v plotě sám. A rozum prchající jako hejno vrát.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka. I pod stolem v nádražní hospodě všude, kde je šance nějaká.

chodníků opálených blondýnek a stánků od loterie, u vyprodaných divadelních okýnek a zvuků periferie. Utratíme drobný na zpáteční lístek, pro pořádek děláme s tím trochu drahoty. Parťáci už sedí na klíčových místech, obklopený chladnou chutí přetvářky a samoty, na parníku smutných pohledů.

zamalovaný řas. Na papíře salámových obědů každý byl vždycky jedním z nás. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaky. I pod stolem v nádražní hospodě všude, kde je šance nějak.

exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaka, i pod stolem v nádražní hospodě všude.

příběhy, po kterých kráčím, hledám tajemství. Jak skončit, kde začít, jsou

Od těch dob sem chodím, občas slýchám jeho smích. Někdy vidím oblak páry letět po kopcích. Už mi nikdo nevěří, všechny nás přežije.

0: Jsme Máňu s koženým kabátem, do rána jí svíčka dohoří.
1: Tak to vidíš, Máňo, přece jsme tě lízli.

pak zbýval nám jen den. My šli se projít k řece. Najednou mezi řečí slyším, ani se mi domů nechce. Povídám, ani se ti nedivím, místo abych řekl jen

večeři dali jsme si přinést filé a k němu čerstvý špenát. Na pokoji jsem pak dělal, že jsem muž a ona, že je žena.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

skoro se zdá, že jasně vidím, kde jsem, skoro se zdá, že pevně stojím, i když chvěje se zem, že vím, jak rovně jít,

skoro se zdá, že umím se prát, skoro se zdá, že snad ani neumím lhát, nestavím si iluzí hrady do posledních sil, z proher, že nemývám strach, vždycky jsem zvítězil, můžu se do očí smát, klidně všem,

kdybych jí potkal, tak jí nepoznám, že se jí podobu smil, skoro se zdá, že ani nejsem si jist, že jsem s ní vůbec kdy žil a že měli jsme si co říct, skoro se zdá, že napůl šťastný smím být, skoro se zdá, že přesně vím, kam mám jít.

0: ještě někdy uvidím. Skoro se zdá. Skoro se zdá. Skoro se zdá.
1: Když tělo chce tančit, ale tvoje mysl nechce.

lekce poslechnout mysl nebo tělo. A co když srdce chce zpívat, ale mysl zase nechce, nezbývá než mlčet a poslouchat, jak z dálky zní píseň a nese se tak lehce ta melodie života.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

15 let nežije, to se jen vítr prolít v čase a sebral do chomáče listí zprávu i s jejím křehkým hlasem.

Ztratil jsem hodinky i přehled o čase. Co na tom záleží, však byly levný, jenže teď nevím,

Teď už je mi fajn, mají tu teplo. Okna jsou zatřený bílou barvou. Není to čistec ani peklo. Tak sestřičko, repete.

to říct, oči máš uhrančivý, sladký a zelený, jak rozkrojený kiwi, o to nic. Ale jak to říct, tví dlouhobrvý čivy jsou z kosty květeny, jsou subtropický divy, o to nic.

makáber tanečnice tančí kolem. Prázdné lahve válejí se pod hospodským stolem. Venku voní zlatej déšť a jemně prší.

Po břehu bloudí polámané světlo, tu křída, tu čern, tu pohozené meče, kůjedi nasypané zbytky od večeře. Po dlouhém čekání ztratila se země, zamrzly kruhy v zrcadle na jezeře, s hlavou až u hladiny, s udidly mezi zuby.

na tváři schovývavý úsměv. Jestli se nechci ještě trochu projít, jestli má raději zůstat u mě, přece snad ví.

Měsíc máš na stříbrné lžíci a cizí prsten v rukavici. Konečně něco, co ti patří, nadechni si a třikrát zatři. Hladový nasytí se a vyhladový si ty, co který chytí, co který z nich se doví, který z nich odpoví a který neodpoví.

nechci ještě trochu projít, jestli má raději zůstat u mě, přece snad ví.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Já byl ten, který tě stále souží, co si lásku tvou nezaslouží. Podstatné je, že teď, když jsem v louži, nezlobím.

na brněnské přehradě. Sešli jsme se v dobré náladě. Děvčata jdou po hrázi, jen v Evině rouše, nikomu nic neskází, kůrovec kůru kouše. A ta jižní Morava.

a ti černí to nejsou Arabi, to jsou ostravští Paraby, mají rádi Radegast,

jen bez ruč zárubek. Kavách je malý Jan Seťank a každé děvča už má vový pavetank.

chápe přes nás šicí stroj. Nejsme ty hradecký otroci a nemůžem si nijak pomoci.

rouše, kde se lidi strkají v tramvaji. A když se sejdou, tak si zpívají. Svět je balon, který letí na ohřátý vzduch. Až přeletíme, zbude po nás na obloze kruh. Svět je balon, který s námi časem odletí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

daleko do řeky hodilo šedé vlasce se třpitkou, která podobá se lásce, a vlny notují v sevřeném útvaru prastarou pěšáckou okvítku o jaru.

prosím tě, kolikrát jsem ti říkala, ať zajdeš s tím košem. To je, jsem rád po celém bytě, že se tu měla dýchat. A byl jsi pro ty kobzele v obchodě? Víš, že jsem chtěla robit packy na večeru, ale ne. Milo, spánci sedí doma u televize, čumí na fotbal, pivečko v ruce, to je ale život. Příště se narodím, to už jedině jako chlap.

0: statistikám. Manžel poslouchá s radostí všechny návštěvy mi hostí, prostě nikam nejde, dělá, co mu říkám.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

0: Rakev je malý byt, není v ní prostor žádný. Sedíš tu se mnou, svými verši dojatá.
1: Když tě chci políbit, jsi strnulý, jsi chladný.

Jednou jsem strčil hlavu do písku a nechali tam asi 8 let. Zatímco jsem ve snech bloudil, venku se nějak měnil svět. Bouře jednou svoukla písek, já zas na vratkých nohou stál. Když se mi pak vrátil zrak, nic jsem nepoznal. Začal jsem tě všude hledat, nevěděl, co dál. Prý nás dělí velká dálka, jo, tak toho jsem se bál. Došlo mi, že mě tu čeká už jenom žal a zimnice. Zkusím si tě znovu najít v Americe.

Zkoumal jsem, jestli už nejsi hvězdou na chodníku slávy. Bylo tam snad tisíc jmen, ale o tobě žádný zprávy. V kleče v písku jsem o pomoc prosil i tichý oceán. Řevu vln jsem nerozuměl, byl jsem pořád sám.

Zbloudil jsem hřbitovy letadel, ptal se snad každýho vraku. Nám už osud zavřel oči, zeptej se ptákům. Těm jsem řekl, koho hledat.

Máš oči černé, děvčátko. Jak do tmy se podívat? Ten pohled hoří, ten pohled bolívá a zůstává na pořád. Máš oči černé na úhel a pod víčky zůstal ti prach.

máš vlasy černé, děvčátko. Jak hříva v raníku a do copů je zaplétáš uzlíček k uzlíku.

Václave, buď tiše, modli se a kleč. Kyrilie, Kyrilia, pokornou svou hlavu sehni k ramenům. Kyrilie, Kyrilia, nevěř Boleslavu, bratru krutému. Kyrilie, Kyrilia, sláva ti, vévodo náš. Buď pozdraven ty, kdo v

Rodovali pili, Boleslav měl řeč. Kyrilie, Kyrilia, Václave můj milý, pozdvihni náš meč. Kyrilie, Kyrilia, na Německu.

dnes chrastěj se modlí, Sancti Venceslaj, Kyrilie, Kyrilia. Sláva ti, vévodo náš.

seš budou síly stačit. Vy jste totiž kabrňák a můžeme hned začít.

0: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Kdo mě zná dobře, nemá slitování. Pravda je pravda, holka ujetá. Mám na rameni starý tetování. Nebyl jsem vždycky chcíplej poeta. Nebyl jsem vždycky chcíplej poeta. Tu kotvu s bledou mořskou panou mi vytetoval Číňan v Šanghaji. Býval jsem z těch, co nikde nezůstanou, a často utíkal jsem potají. A často utíkal jsem potají. K čemu jsou mi řeči o věčnosti, bubliny na sítích a mrtvé ryby v nich. Zítra se vypnu, to bude největší můj hřích. Zítra se vypnu a to bude ten hřích.

jen ona, poslední z rodu divokých víl, na konci brodu z posledních sil. Za horou les a za lesem hora, smutná tam sedí a po větru volá. S ozvěnou družky mé, vraťte se zpět pod starou lípu, když voněl je květ. Za horou les a za lesem tma, samota lehčí je, když nesou ji dva. Zrcadlo noci a červánky rána, v úplňku měsíc

nad Prahou vězí den. V oblacích zapojen.

západu hnal. Nákladák jel kolem a sotva jsem kejvnul, zastavil. Šofér vylez ven, kytaru mi vzal a naladil. Povídám, jeho tří

dává informace ve znacích, která svůj obsah skrývá do písmen tiskacích. Denně se odesílám, pronikám do tvý schránky. Dnes poznáš, jaký jsem formát, načtu čekat, načtu stránky. Kládám se do textu denných prstů mě mění. Zase jdu z kůží, na trh je volně ke stažení. Slovy se omotávám, už pletu první větu. Za slovní hříčku se schovám do předmětu. Doručenou poštu hlídáš, proletíš se znamem, přeposíláš, odpovídáš a já v tom všem jsem. S-P-A-M.

než jiný a tak mě schodíš z otevřených oken. Mý hlásky ti nedávají smysl, speciál offer mi heart is broken. Speciál offer, ty mi to answer, můj it heaper, remember old partner. Spend less, get more, pleasure. Píšu ti dál, musím to risknout. Dneska dej print.

Něco mi můžeš vyčíst, ale něco můžeš vyčíst i ze mě. Tak se neschovávej za svými zdmi, uprostřed tmy, neodepisuj mě. Odepiš mi.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Odzvonili ticho, město chystá se krást. Z podzemní dráhy už jen medvědí past. Porodní tramvaj čeká poslední řez. Císařský ostrov plave nahoře bez. Patroly nahlásily změny pozic. Malíři opíjí se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií. Tví smutný oči nikdy nepromíjí. Knihy se pokácely do plichovek. Holky je kradou z nočních hotelovek. Z dlaní jsem celý večer táhl střepy. Ty prasklí džbány sotva někdo slepí. Na jedno téma školních variací. Smutky ty začínají u legrací. Životy rády chodí přes mrtvoly.

Za tvými okny planou nepokoje a je to zvláštní, že už nejsou moje. Děti tě naučili ententíky, jak čercem taky vylít z elektriky. Spálenou trávu ještě dlouho bolí, tvý smutný oči už mi nedovolí. Hledám ti odstín, dva dny nevím, kde je. Svolal jsem komplet všechny čaroděje. Jak vyšli z módy, neví, co se nosí. Tvý smutný oči nikdo neuprosí. Patroly nahlásily změny pozic. S malíři opil jsem se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií, tvý smutný oči nikdy ne.

kdyby mi kdo si řeknul, že postavíme trpiv. Abych se mu za to postavil před objektiv. Prvně bych si řeknul, že ho dlabu, a potom bych ho roztrhnul jak žabu. Vím, že by se mi to vymstilo, ale na také vtipy mě nikdy neužilo. Možná vám to bude připadat banálně, ale já jsem ztratil odvahu a malem jsem se ocknul v pakárně. Odvahu jsem ztratil a kaj jsem se hnul, furt mě kusek chybělo, furt mě bylo půl. Bo bez odvahy se těžko co si robí. Nic tak jak odvaha chlapa neozlobí. Dva dny jsem ju hledal, dva dny byla k nenalezení.

Za 9 hodin bylo ukončeno pátrání. Za 9 hodin bych tak maximálně poril zahradu. Kolikrát ještě déle čekám, než

kulturně měsíčníku. Ale pamatuju jenom tolik, že basa tvrdí muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi předával, praví dobře, si ju schovejte. Dejte si ju pod dva nebo pod tři zámky a já mu na to pravím, co tak do švýcarské banky, tam by mi ju zamkli a já by se měl svatý klid. A zítra ráno bych se s ním mohl naposled.

Staroměstské radnice. Tesaři vážou skládou kládu a ženský perou suknice. Každej se těší na parádu, jen purkmistr ze dvěma dráby hasí si to, jak by krát do krčmy u zelený žáby, kde denně se dál.

šťouchá souseda a jeden každej žasne honem, že hlava města usedá, tak Myrnix Tyrnix za tím stolem, kde hroznej mydlář pije víno, richtář mu hodí tuhle řeč: hej majstro, co pak dělaj ráno, však kliďánka.

musí dát. A nechci to jen za prachy, je to otázka charakteru. Znám tvý katovský úspěchy, ale ctím taky tvoji víru. Však uvaž tu věc bedlivě, že jsou to tvoji bratři v Kristu, a nekoukej tak hněvivě, že navrhuji

dát. Stane se z tebe katolík a zaplatíš mi vína čbánek, ještě ti řeknu, za kolik bude to rovnou do čítánek. Dostaneš horu českých grošů za stětí a za věšení a není to kšeft od hastrošů.

dát. Kad řek, vidím to reálně, mý bratři stejně skončej bídně, když nevezmou smrt ode mě, tak na ně pošlou rasa z Vídně. Tak teda, že jsem českej kad, tak já to bezbolestně sfouknu a že mám svoje lidi rád.

vše Čechům musí dát. A tak se zřekl kalicha a přijal svatý rozhřešení. Vzal katovskýho kulicha a už se tyčí na lešení. Už tam i český páni stojí, v očích mají propast bezednou. Kat pomodlil se pod obojí a popravil je pod jednou.

že Čechům musí dát. A když bral mistra Jesenia, aby ho zbavil jazyka, řekl mydlář, drahej mistře, i já bych radši propích Habsburka, i když se mi to trochu hnusí, líp tak než od učedníka. A co se týče Jana z Husy, tak bez kata není mučedník.

Jo, bez kata to na mou věru nevejde nikdo do dějin. Umět vzít popravenci míru a na kolena šmejknout s ním, jenomže s českou elegancí to nejlíp umí pražskej kat. Proč nás mají stínat cizozemci, když líp to můžem udělat? Jo, mydlář pražskej kat, ten, co má Čechy rád, v srdci má pevnej řád, že Čechem je

Je podzim, vypaluju meze. Podzim, vypaluju meze. Je podzim.

0: před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

milosti Bohu, já však hledím na oblohu. Jak to dělaj? No řekněte mi, jak to dělaj, kosmonauti. Všude samý monitory, budíky a stopky a

Tak pojďte kluci a holky blíž, ať je nás tu víc. Potasem, kdo bude dál, ten neuslyší nic z tý podivný historky o tomce a o jednom pánovi. Kdo nebude poslouchat do konce, ten se nic nedoví. Pro boha Tonka, to je kus zlatem kovanej, ostrej jazyk a ostrej nůž má v botě schovanej. Jednu nohu má dubovou a druhou dřevěnou, a když se šuntá po štatlu, vrže ji v kolenou. Sype si to takhle Tonka ulicí a vrazí do chlápka, co má tak trochu pod čepicí a plave jak kocápka. Říká jí, pardon, madame, asi jsem do vás trop, jestli se náhodou neznáme, tak já jsem nějaký bob. Chodili spolu až do rána Lipovou alejí a potom si bob začal stěžovat, mě nohy bolejí. Já je mám zase jak dřevěný, mu Tonka odpoví a rukou zaťuká lehounce na dřevo dubový. Pro boha Tonka, to je kus zlatem kovaný,

Bob ten byl z fleku střízlivej a kouká na nohu. A že to byl chlápek jízlivej, řek, já vám pomohu. Tonka ta se ani nehejbá a kouká jako šus. A jak se Bob k tý noze ohejbá, vytáhne ten svůj brus. Když viděl Bob ten hroznej kraj, vdal ruce nad hlavu. A stojí a je z toho celý štajev a Tonka má zábavu. A potom se najednou začne smát a tiše řekne jí, ráčej se, madame, podívat, kde pak to stojí. Pro boha, Tonka, to je kus zlatem kovaný,

a potom se tiše otočí a klidně odchází. Ruce má v kapsách a píská si a nic mu neschází. Tonkata se za ním požene a leží na zemi a vidí dvě nohy dřevěný v kanále vražený. Tahala nohy ze všech sil z té díry v kanále a přitom se celá spotila a měla na mále. A najednou se vám položí a už nedýchá, jenom ta poslední nedávka zazněla do ticha. Pro Boha, Tonka, to byl kus a už je pod hroudou. A já jí zpívám do svý blues a roky.

odzvonili ticho, město chystá se krást. Z podzemní dráhy už jen medvědí past. Porodní tramvaj čeká poslední řez, císařský ostrov plave nahoře bez. Patroly nahlásily změny pozic. Malíři opíjí se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií, tvý smutný oči nikdy nepromíjí. Měhy se pokácely do plechovek. Holky je kradou z nočních hotelovek. Z dlaní jsem celý večer táhl střepy. Ty prasklí džbány sotva někdo slepí. Na jedno téma školních variací. Smutky ty začínají u legrací. Životy rády chodí přes mrtvoly. Tvý smutný oči nikdy nepovolí. Války růží jako války barev. Pochod armád velkých tučných larev. Za tvými okny planou nepokoje. A je to zvláštní, že už nejsou moje. Děti tě naučili ententíky. Jak čert jsem taky vylít z elektriky. Spálenou trávu ještě dlouho bolí. Tvý smutný oči už mi nedovolí. Hledám ti odstín, dva dny nevím, kde je. Svolal jsem komplet všechny čaroděje. Jak vyšli z módy, neví, co se nosí. Tvý smutný oči nikdo neuprosí. Patroly nahlásily změny pozic. S malíři opil jsem se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií. Tvý smutný oči nikdy nepromíjí.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

0: Čerstvý vítr do plachet. Radio Folk.
1: Pod bělmi spangejtů mává šedivým prachem přikrytej. Mrholí a z mlhy závoj je na mě schválně ušitej.

Tobě to teda dneska sekne, včera mi bylo smutno, ale dneska už je zase mírně pěkně. Jo, někdy se zdá, že něco nejde, ale ono to pak jde. Doba ta není zlá, to jenom některé vteřiny jsou zlé. Ahoj, ahoj slunko, jsem rád, že jsi ještě. Osuž mi moje vlasy, jsou promáčené před včerejším deštěm. No prostě jsem zmok, naštěstí voda teče vždycky z hora dolů. 34. rok,

smutno. A tak jsem zase vyšel mezi lidi. Srdce potřebuje svý, a kdo bere, měl by taky něco dát. Člověk ten není zlý, jen prostě některé lidi nemám rád. Ahoj, ahoj slunko, ty máš dneska hezké tváře. A kdyby mělo být snad smutno, tak na to já mám svoje opraváře. A tak dál mi sviť, a až zalezeš za mraky jako tečka, vylezeš zase, viď,

stůj, já volám prosím stůj, vlak nic učí klidně dál. Pak v rychlosti se zastavil a jen píšťala řve dál. Já na vexl se podíval blíž, ještě blíž. Šak jsem do kapsy a vyndal malej vyhybkářskej klíč.

Nabírám si oranž do lžic, zapráším dech, vyletí brilantovou zeleň, polknu oči, změknu párou z konvic, zaslunění nechty zlomím za vlas, zaslunění nechty zlomím za vlasem, vlas, vlasem zkosím kůži.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

kdyby mi kdo si řeknul, že postavíme trpiv. Abych se mu za to postavil před objektiv. Prvně bych si řeknul, že ho dlabu, a potom bych ho roztrhnul jak žabu. Vím, že by se mi to vymstilo, ale na také vtipy mě nikdy neužilo. Možná vám to bude připadat banálně, ale já jsem ztratil odvahu a malem jsem se ocnul v pakárně. Odvahu jsem ztratil a kaj jsem sehnul, furt mě kusek chybělo, furt mě bylo půl. Bo bez odvahy se těžko co si robí, nic tak jak odvaha.

měsíčníku. Ale pamatuju jenom tolik, že basa tvrdí muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi předával pravý dobře, si ju schovejte. Dejte si ju pod dva nebo pod tři zámky a já mu na to pravím, co tak do švýcarské banky, tam by mi ju zamkli a já by se měl svatý klid. A zítra ráno bych se s ním mohl na post.

0: žáci školy pomocné a Jarina s nima pili víno, víno ovocné.
1: Řvali svěde primá.
2: Jarina, Jarina, Jarina, Jarina. Jarina, Jarina, Jarina, Jarina.
0: Měli jsme ve snech holek plné noci a tetování úhru všude po těle. Holili jsme se jenom pro ten pocit, alespoň před zrcadlem vypadat dospěle. A na zrcadlech z mušinců a akné souvězdí panny dnes novami temnělo. Studijní

0: Šlukla si startku a potom do polipku. Kouřový perpetum mobile vložila. S očima do kořán, tak do mých plicních sklípků.
1: Znuděně, znaveně, dusivě vstoupila.
0: Byli jsme pyšní na to, že jsme chudí. A kdo měl na litr, ten byl ten večer král.

že jsem měl vína dost na klíč a byla zima. Zůstala se mnou klidně bytě do rána. Když se mi svlékal, řekla jenom prima, jenom Jošánku neupleť fakana. Vypnula plotínku a otevřela dveře. Svítání šedlo v každý vteřině. Jarina odcházela a já zůstal ležet. Voněl jsem ke svým prstům, k její peřině.

Pak mi ji přebral zpět Dežo ze zvláštní školy a já se v lese opil rudou sladkostí. A tu mou bolest roznes vítr do okolí a moje chvění přenes osykám do listí. Teď už se stydíme i za to, že jsme chudí a že jsme pluli v pekle i v oblacích.

vytáhl jsem koláč z brašny, připadal si jako Mikuláš, andílci prostopášní popadali z nebe. Jaký jsem frajer strašný, a co na mě máš? Stříbrný pětihalíř, hozený do vody jsem topil. Zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl. Koláč jsme napůl snědli, zbytky dali rybám. Noc byla černý rendlík, pihovatá po kometách. Kočky na půdách předly, Jupiter se hýbal. A hvězdy bíle bledly, jak na počátku světa.

do putiky, na guláš a taky na pár piva, pak za zvuků harmoniky zpívali nám do svítání o lásce za gotiky a taky ještě dřív. Stříbrný pětihalíř hozený do vody se utopil, zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl. Slyšíš to někdo zve nás k cestám po planetách? Petr a Magdaléna, láska z roku 1790, nezměnila se scéna na divadle světa. Chyť se mě za ramena, půjdem lítat pod nebesa.

dešti holá, prkna bez koberců a v nejpohodlnějších fotelech. Skupinka tří herců a před nimi Coca-Cola, jak v nejluxusnějších hotelech. Toť úvod do hry nové, žádná hospoda, dost je tragédií, proto předstupuji s hrou. To je pohoda, jo, to je pohoda, to je pohoda, jo, to je pohoda. První herec vyčká, až vzadu v sále

0: je krátce po 22. hodině.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

je to tak těžký nechat jít do věčných lovišť svoje blízký, tvářit se jako indián.

jak mě vždy odchod přátel raní a že mám pro tě přiznání. Já ve svým telefonu potom ty čísla mrtvých neodstraním,

na nebi černej jsou mračna a venku rychle se stmívá. Jak děsnou scénu z hororu v sobě to skrývá. Hromy blíží se k nám, blesky jak střely létají.

Zlý démon nastolil řád, dal najevo, já jsem tu pán. Lidskou zlobou nemůže spát, nečeká, až svět zničí se sám. Teď vyrve lidstvo z kořenů.

co bylo včera, co bude dnes, potom už zítra, než těkne pes. Vítr to odváží.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Přestal jsem řešit svoje

Tak ještě mi nalej, snad mi i zbyly nějaký zásady. Hlavně mi nesmí dojít nápady, musím mít s kým se o ně pohádat.

Jak zapadal prachem. Jen pavouci v síti a trpký pach klihu a embrya myšlenek chvěla se strachem.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me. Jsem starý penzí.

plešák s jinou zahnul. Jednou je přistihla, no prostě žádná psina. Pod tíhou svědomí on na život si šáhnul. Skočil mi do dlaně, když fackoval jsem syna. A blecha Renáta je osamělá matka. Starý si odskočil na kolem jdoucí jehně. To jehně zavedli na daleká

0: tu tvou novou moc si nepřeháněl. Takovouhle holku s novou by si těžko scháněl. Už se těším, až se my tři společně setkáme. Nemusíš nás představovat, my se totiž známe. Tvoje nová milá se moc nezměnila, ve vlasech má stejný spony, v hlavě velitelský sklony, stejný krok a stejná gesta, stejnou iskru temnou. Jo, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou. Tak jsem viděl, tu tvou novou moc si nepřeháněl. Takovouhle holku s novou by si těžko scháněl. Už se těším, až se my tři společně setkáme. Nemusíš nás představovat, my se totiž známe. Tvoje nová milá se moc nezměnila, roztomile špulí rtíky, ostrá jako čepel. Díky, stejně drží cigaretu, rukou neposednou. Jo, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou, stejně jako když chodila se mnou.
1: Živá voda v moři hudby. Radio

tvrdou hlavu, přesvědčit porvaně anebo mořskou krávu, že kdo se jednou vydal do neznámých proudů, dostal se zaručeně k poslednímu soudu.

parkem šly dvě kostnatý dámy. Byla noc a byla tma. Měli jen jeden malej přehoz, aby zastavili chlad. A tý vlevo náhle jakýs předmět na zem spad. Její kabelka. Prokleli dvě kostnatý dámy, setmělej a zmrzlej sad, že musí zpátky pro ten krám, že prej přesky byly nový. V tom se zjevil cizí chlap a po kabelce

na kůru, bělostém důru, hrají na šalmaje, že bránu do ráje neprojdu já. Nebeská honorace, haleluja, má totiž svoje informace, haleluja, co chtějí vědí o člověku, haleluja, mají na to fonotek,

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Balár se zrodila před lety, jedna malá holka, co chtěla poznat svět. Lidi, co jsou na něm, zvířata a květy, vytepat tu krásu do veršů mezi věty. Poblíž na pevnině, jen o pár let zpátky, na svět přišel jinoch, jak princ do pohádky. Srdce jasný plamen, co stíny zažene, ty dvě krásné duše,

noh, dohnaný svou sudbou. Příběh trochu vázne, nebude to hudbou. Zkrátka po nehodě hledal smysl žití, vykřičené domy, opium.

Za sebou zametá stopy, nikdo se prašivci nebrání, nediví, když na prach promění, čeho se chopí. Sedím na posteli v zamčeném pokoji, poslouchám dokola tokátu fugu, svět venku nabil zbraň ostrými nápady.

0: jablka v zahradě, až blíž podzimu sládnou. I člověk uzrává až na života sklonku.
1: Zavlaš je po řadě.

0: jsou z léta do mraku.
1: V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Mám divný pochyby, mám divný pochyby, mám divný pochyby.

zmeškat. Snad mám bejt v pokoji u okna s deštěm, v domě, co nestojí už nebo ještě, v místnosti beze stěn s deštivým oknem, kde kocour snad v té

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

tam, kde vítr ve skalách voní po tvých rtech, tam tě cítím, má lásko z divých horských řek.

nějak mi nejde s paní Galino. Pražák na vinobraní, Galino. Co jsem tě prvně viděl, Galino. Co jsem tě prvně slyšel, Galino. Bolí

smrti, Galino. Nějak mi nejde spaní, Galino. Byli jsme nevybraní, Galino. Jenom si proletěla

ty bzučí, jako by mu nebesa nerozuměla. Ptal se, kde je ten, kdo přišel zachránit ty, které...

tak jako tenkrát slezl dolů, když na něj zavolal hlasem z davu, že přišel zachránit, co zahynulo. Tehdy byl špatný, teď nemá odvahu. Tehdy se schovával za listí v Moruši, teď utrací zraď z hůru v Buči. A jeho srdce jak

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch things.

0: Ticho! Nebo dám vyklidit soudní síň. Slovo má obžalovaný.
1: Slavnej soude, čím bych mohl asi

když na to soudci nečekají. Přesto pravím, upřímně se kají. Buchanan už pokazil mě dost. Vyhledám si slušnou společnost.

ještě si znekouzlila podmínky. Jen pro mě ses pro ten drahej chleba hnala, já totiž běžnej chleba nesmím jíst. Spoustu dalších věcí si mi dala,

se zlobil za skutky, co provedl jsem. Kde jsou ty doby na gatích skoby, to bejval prýma den. Všechno se změnilo.